0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Klaudianově nemocnici v Mladé Boleslavi se uchází 9 zájemců. 8 z 9 nabídek je nižších než předpokládaná hodnota zakázky. 1,136 miliardy korun bez daně. Lhůta pro podávání nabídek skončila v pátek. Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v nemocnici. Většinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničili letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 000 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Karlových Varů a Třince dnes zahájí nový ročník Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Boleslav se zítra představí na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, pojďme opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB.

0: Věděli jste, že?
1: 14. listopad 2026. Znamená to, že přesně 140 let před narozeninami rádia MB se v Bezně hrálo divadlo. Právě 14. listopadu 1886 místní ochotníci uvedli dvě veselohry. No a letos se na stejném místě bude zase slavit kulturou. Jen tentokrát trochu hlasitěji. Do místního kulturního domu dorazí Pekař, Green Day Revival, Jakub Děkan, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Vstupenky na 7. narozeniny rádia MB se prodávají na www.ticketlife.cz.

někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Cachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio MB. Rytmu.

0: kello 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Na Mladoboleslavském hradě byla otevřena nová stálá expozice věnovaná venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavská přichází s moderní instalací s interaktivními prvky. Expozice je rozdělena na tři části. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s modernizací na dálnici D10 na trase Praha-Liberec. Na necelých 4 kilometrech mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice kompletně nový povrch. Práce za 118 milionů korun bez DPH mají být dokončeny 5. října.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty jsou v Arménii, kde zítra odehrají utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Zítřejší utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, přeji vám pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Pošlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Dobré dopoledne, tady je vaše Rádio MB, já jsem David a přeju vám úžasné úterý s datem 15. září. Svátek mají dnes všechny Jolany, takže pokud nějakou Jolanu máte v životě, je ideální chvíle jí udělat radost a jestli žádnou neznáte, nevadí. Do večera máte třeba ještě čas nějakou potkat. No a zajímavost k dnešku je Mezinárodní den demokracie, což je krásná příležitost připomenout si, že demokracie je vlastně úžasná věc. Každý může mít svůj názor, každý ho může říct. A pak můžete každých 20 minut poslouchat někoho, kdo má úplně opačný. Takže demokracii máme, Jolany slaví a my máme před sebou úterní dopoledne. Žádné hádky, žádné hlasování. Tady na Rádiu MB rozhodujeme jednoduše. Vy posloucháte, my hrajeme. Krásný den.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádiu MB v 9 hodin a 22 minut. Tak, co nás čeká tento týden? Samozřejmě v příští hodině, to je jasný, budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto. Dimitrija Doga, bude to poslední koncert letošní sezóny, tak si to určitě nenechte ujít. Vstupenky máte na www.vstupnafest.cz. No a moji milí, co si budeme hrát? Třeba Madonu za malou chvíli, dáme taky Silvera Forgiven, skvělou muziku. A taky nezapomínejte na to, že ve čtvrtek budeme mít hosta, po 10. hodině dorazí do studia Rádia MB Michal Koliáš, lídr kandidátky ODS v Mladé Boleslavi. Tak si poslechneme jeho vize, jak by to mělo v Mladé Boleslavi vypadat, pokud on vyhraje volby a podobně. No prostě a jasně ve čtvrtek poslouchejte i dále Rádio MB.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.

0: Tak tohle byla Sia na Rádiu MB, je 9 hodin a 35 minut, ladíte nás v úterý 15. září. No a teď dávejte pozor, na seznam falšovaných potravin se zařadilo víno z velkoobchodu Podkováň v Dolním Cetně. Dávejte na to pozor, jedná se o víno Sauvignon Blanc White Dry, obsah alkoholu 11,3%, šarže 259,17 od francouzského výrobce. Tohle víno obsahuje nepovolenou látku, byl tam zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu a do vína je to nepovolený, prostě a jasně je to tak. A pokud tohle víno máte doma, určitě ho vraťte. Úterý pokračuje dál, já vám přeji krásný den.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Velká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 9 hodin a 55 minut, Radio MBR, ladíte při úterku 15. září, já jsem David a přeju vám, aby se vám samozřejmě hezky poslouchalo, to je jasný. Co nás čeká za malou chvíli, dáme si zprávy a po 10. hodině nezapomeňte, že budeme soutěžit o lístky na Velečov, kde tento pátek vystoupí Dimitri a Doga.
1: Radio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A u zpráv vás vítám. Už koncem srpna byla v Benátkách nad Jizerou dokončena rekonstrukce školní jídelny základní školy Pražská. Od 1. září tak jídelna opět plně slouží svému účelu. Slavnostní otevření se ale uskuteční zítra od 15 hodin. Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epic ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisících. Je tak o 120 tisíc korun níže než dosud základní model Epic 55. Celkem automobilka nabízí 4 elektrické modely. Vedle Epicu je to Elroq, Enyaq a Peak.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi se dnes představí na hřišti Třince, hrát se bude třetí kolo MOL Cupu. Začátek je v 16.30. Ve Vlašimi hraje od 17 hodin Liberec. Tolik zprávy, přeju hezký poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: No prostě Spirit of Ibiza, Mystic, hodně moje oblíbená písnička, musím říct, 6 minut po 10. hodině dopolední, úterý 15. září, Davidu mikrofonu. No přátelé, jak jste se měli celé pondělí, doufám, že jste to zvládli, doufám, že zvládáte i úterý a už se třeba tak trošku i těšíte na víkend, u nás to bude jasný, sobota ve znamení guláše, minigolf bistro, tam byste určitě měli zajít, protože tam bude kotlíkáč a výborný kotlíkáč, jinak samozřejmě v téhle hodině soutěž o Dimitri a Dogu, tedy ne, že bych vám tyhle kapely dal domů, ale dám vám vstupenky na Valečov a hrát vám budu skvělou muziku. Jako třeba Two Brothers on the Fourth Floor, Groove Coverage taky budou a Wickfield nebo Roxette, jak by smet, krásný den.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to

Silent Circle, Touch in the Night. A teď jedeme dál při úterku 15. září. Tak, skvělý den vám přeje od mikrofonu David. Posloucháte program, který se jmenuje Dopolední rozjezd, to je jasný. No a pokud jste sem nemohli dočkat, hokejové typ Sport Extraligy, tak vězte, že dnes nám to všechno začne, a to v 18 hodin, kdy hrají Karlovy Vary s Třincem. Nás bude zajímat samozřejmě zítra Mladá Boleslav. Typ Sport Extraliga se rozjede dalšími 6 zápasy a Bolka bude hrát v Českých Budějovicích v 17.30. O dalších zápasech třeba zase jindy.

Tak tohle je jasná 90-ková klasika Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, další skvělá muzika je tady v tuto chvíli za námi. No a právě teď taky můžete zavolat na 608 125 300, protože a jelikož pro vás mám lístky na Valečovské léto. Takže kdo se první dovolá, dostává dva lístky na tento pátek na koncerty kapel Dimitri a Doga, tak volejte právě teď. Teď posílám další muziku. Troška češtiny, Světlo, Princezna, Krásné úterý.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

zapli do těch 90, co říkáte, tohle byla Bimba, hey no, 10 hodin a 29 minut a teď dobrá zpráva pro všechny Boleslaváky, už zítra v 17 hodin se otevře křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu a zároveň dosud uzavřený úsek této ulice, včetně ulice, nebo křižovatky s ulicí Jiráskova, tak bacha, v tuto chvíli je tam vypnutá světelná signalizace, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. No a co vám řeknu dál? No dám vám řeknu to, že si budeme hrát teď další skvělou muziku. Dáváme si Groove Coverage.

Svoláre Cantare, možná už jste na tuhle písničku taky trošku pozapomněli, ale je to samozřejmě součást 90. let. Tak, zima, tak se nám neúprosně blíží a s ní taky přechod na zimní čas. Letos tahle změna ale přijde o něco dříve, než třeba loni. Nastane už v neděli 25. října, kdy se vrátíme v čase, sice jen o hodinu, ve 3 ráno nastane zlom, trojka se jako kouzlem změní zase ve dvojku a my prožijeme třetí hodinu raní celou znovu. Tak většina z nás samozřejmě tenhle moment asi prospí, ale budeme moct snít o hodinu díl. Ačkoliv tahle změna nastává každý rok, letos přijde o něco dříve. No, samozřejmě je to kalendář, to je jasný. Tak my teď zpomalíme trošku. Hugh Grant, Halle Bennett, muzika z filmu, hudbu složil, slova napsal, tak si to pojďme užít. Hezký den.

0: Tady je Radio MB, 10 hodin a 1,40 minut. Tak opakování, matka moudrosti, nezapomínejte, tento pátek valečovské léto. Dimitry a Doga, lístky seženete na www.vstupnafest.cz. Počasí má být obstojné, bez deště, no prostě klasické babí léto. Tady je Radio MB.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Klaudianově nemocnici v Mladé Boleslavi se uchází 9 zájemců. 8 z 9 nabídek je nižších než předpokládaná hodnota zakázky. 1,136 miliardy korun bez daně. Lhůta pro podávání nabídek skončila v pátek. Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v nemocnici. Většinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničili letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 000 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Karlových Varů a Třince dnes zahájí nový ročník Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Boleslav se zítra představí na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, pojďme opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

tanečníka nebo tanečnici. Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábava.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje istota.
1: Stále si nás dáváte, tady je Rádio MB, je úterý 15. září a stále přejeme všem Jolanám, takže všechno nejlepší. Pokud nějakou máte kolem sebe, nezapomeňte na ní, Jolana si zaslouží minimálně kafe a možná i něco sladkého. Podle mě je to bezpečnější, než čekat, co přijde za připomínku večer. No a co budeme hrát po 11. hodině, dáme si třeba Labuš, Nova Space a nebo zpěvačku Pink. Tak si to užívejte společně s námi.
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Pokračuje úterý 15. září a teď mám pro vás krásnou ukázku toho, jak snadno se člověk může nechat nachytat současným uměním. Na jedné výstavě si návštěvník všiml vysavače položeného v rohu. Myslel si, že jde o umělecké dílo, a protože se mu zřejmě hodně líbil, nabídl za něj $4000, jenže to nebylo umění. Byl to vysavač, který tam nechala uklízečka. No tak si představte uklízečku, která se vrátí do sálu a zjistí, že její pracovní pomůcka právě dostala nabídku na $4000. Já bych okamžitě tenhle vysavač přestal uklízet, pořídil bych si jich několik a třeba by se prodávali za tyhle prachy, co říkáte. No nic, pojďme pokračovat dál, za malou chvíli nás čeká aktuální předpověď počasí.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Stále se pouštíte Rádio MB při úterku 15. září a jak to bude vypadat s počasím? Má být skoro jasno až polojasno, tedy dnes a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Zítra bude taky zpočátku skoro jasno až polojasno, od západu ale bude postupně přibývat oblačnost, no a teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude zataženo až oblačnost deštěm nebo přeháňkami, teploty už jen 16 až 20, no a v pátek bude oblačno, ráno ojedinile mlhy a teploty 17 až 22 stupňů Celsia, ale na víkend to vypadá docela dobře. Teploty nad 20. To si ale řekneme zase jindy. Krásné úterý.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kamarka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Stále se pouštíte Rádio MB, když už se nám blíží 12. hodina dopolední, já jdu přemýšlet, co k obědu. No a ještě vám řeknu ale o jedné skupince školáků v Jižní Koreji, která chtěla vidět policejní teaser. Policista jim ho šel ukázat, no a co by se mohlo pokazit? No nic, vystřelil, jeden studentů dostal zásah a skončil v nemocnici. No a tohle je přesně ukázka toho, proč některé věci není potřeba dětem demonstrovat prakticky. Nic, já se loučím, mějte se úžasně a zítra, čau. Radio MB. Radio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký den. Na Mladoboleslavském hradě byla otevřena nová stálá expozice věnovaná venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavská přichází s moderní instalací s interaktivními prvky. Expozice je rozdělena na tři části. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s modernizací na dálnici D10 na trase Praha-Liberec. Na necelých 4 kilometrech mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice kompletně nový povrch. Práce za 118 milionů korun bez DPH mají být dokončeny 5. října.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty jsou v Arménii, kde zítra odehrají utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Zítřejší utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, přeji vám pohodové úterý.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polce.
3: Tak sorry, že mám rád hory.

0: někdy stačí jeden pohled. Jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB.

0: hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A u zpráv vás vítám. Už koncem srpna byla v Benátkách nad Jizerou dokončena rekonstrukce školní jídelny základní školy Pražská. Od 1. září tak jídelna opět plně slouží svému účelu. Slavnostní otevření se ale uskuteční zítra od 15 hodin. Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epic ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisících. Je tak o 120 tisíc korun níže než dosud základní model Epic 55. Celkem automobilka nabízí 4 elektrické modely. Vedle Epicu je to Elroq, Enyaq a Peak.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi se dnes představí na hřišti Třince, hrát se bude třetí kolo MOL Cupu. Začátek je v 16:30. Ve Vlašimi hraje od 17 hodin Liberec. Tolik zprávy, přeju hezký poslech.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy

0: A v Dobrovici odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.
5: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Zapni a neřeš.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Klaudianově nemocnici v Mladé Boleslavi se uchází 9 zájemců. 8 z 9 nabídek je nižších než předpokládaná hodnota zakázky. 1,136 miliardy korun bez daně. Lhůta pro podávání nabídek skončila v pátek. Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v nemocnici. Většinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničili letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 000 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Karlových Varů a Třince dnes zahájí nový ročník Tipsport Extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Boleslav se zítra představí na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, pojďme opět na muziku.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Bee Gees a Secret Love, tak to byl vstup do další hodiny dnešního úterního dne s datem 15. září. No s vámi je Rádio MB, nově taky je právě teď už moje maličkost a odpolední úlet. Kamarádi, doufám, že nálada už je lepší, počasí venku vypadá o poznání líp než včera, tak si to užívejte, protože zítra se nám to má zase trochu pokazit, ale co bude, to bude, my se budeme věnovat tomu, co je právě teď. No a budeme se věnovat samozřejmě muzice, proto jsem tady. Připraveni jsou Two Colors společně se Safri Duo, dáme si Silent Circle, Miraje nebo Madonu a spoustu dalšího. Mimo to se mrkneme na to, za jak dlouho si v různých zemích vyděláte na nový iPhone Duo, no a mrkneme se taky na zajímavý způsob vaření kuřete a můžu vám říct, že opět to bude hodné odpoledního úletu, takže dostatečně bizarní na to, abyste zůstali s námi a počkali si na tuhle zajímavou informaci. Takže v tuhle tu chvíli už ale jdeme zpět k muzice. Slíbený Two Colors a Safri Duo letí pro vás. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. Tak si to pojďme užít.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: something fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Pokud trochu sledujete technologie nebo potažmo tedy telefony, tak určitě víte, že všude se právě teď rozebírá nový iPhone Duo. Otvírací telefon, na který fanoušci právě jablíčka čekali hodně dlouho. No a čekalo se taky, že když si dává Apple tak na čas, že ten telefon bude zkrátka vymazlený. No za mě není a tenhle ten názor nezastávám jenom já, ale o tom jsem mluvit nechtěl. My si právě teď pojďme představit, že se nám telefon líbí a jdeme se mrknout, za jak dlouho byste si na nový iPhone Duo vydělali, pokud byste byli například ve Švýcarsku. Tam by vám trvalo vydělat si na nový iPhone Duo pouze 7 pracovních dní. Tak tam mají asi hezký platy, ale úplně na opačném konci tohohle toho žebříčku jsou Brazilci. Ty potřebují celých 171 dní na to, aby si na nový iPhone vydělali. Hodně podobně jsou na to třeba ve Spojených státech. Tam by na nový iPhone vydělávali 10 dní, v Anglii 17, Japonsku 23, v Číně 47, v Indii už musí podobně jako v Brazílii docela máknout. Tam by jim to trvalo 151 dní. Bohužel jsem v tomto žebříčku nenašel Českou republiku, ale když si to vemu podle průměrného platu, který samozřejmě nikdo z nás nemá. Vydělat si na nový iPhone Duo v jeho nejvyšší verzi s 2 tery paměti by trvalo víc než 2 měsíce. Pokud byste se spokojili s menší pamětí, máte ho doma za zhruba měsíc a kousek. Tak co, už jste viděli nový iPhone Duo a jak se vám líbí? Klidně mi to napište do zpráv. No a teď už si dáme další muziku. Pro vás je připravena Madonna, La Isla Bonita. Nita, následovat bude taky DJ Bobo nebo Ava Max. Jdeme do toho.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB.

0: Tohle byly The Bangles a jejich bláznivé pondělí. Nebojte, pondělí už máme za sebou. My už jsme pokročili o kousek dál. Máme tu úterý s datem 15. září. No a kamarádi, už za několik málo dnů tu budeme mít oficiální podzim a taky potřeba si léto ještě pořádně užívat. No a rozloučit s létem se můžete už tento pátek opět na Valečově. Tam dorazí Dimitri a taky Dogano a jak jsem říkal, bude to takové rozloučení nejenom s létem jako takovým, ale samozřejmě s valečovským létem. No a pro letošek to máme pomalu, ale jistě za sebou, tedy myslím festivalovou sezónu. Každopádně, ale pokud se chcete rozloučit ve velkém stylu, vyražte v pátek na Valečov. No a my vám každé dopoledne rozdáváme lupeny právě na páteční Valečov, tak určitě pozorně poslouchejte mezi 9. a 12. No a třeba právě vy vyrazíte úplně zadáčo. A to se vyplatí. Teď už ale popojedeme v našem playlistu Mr. Prezident pro vás na vlnách Rádia MB.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Na Mladoboleslavském hradě byla otevřena nová stálá expozice věnovaná venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavská přichází s moderní instalací s interaktivními prvky. Expozice je rozdělena na tři části. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s modernizací na dálnici D10 na trase Praha-Liberec. Na necelých 4 kilometrech mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice kompletně nový povrch. Práce za 118 milionů korun bez DPH mají být dokončeny 5. října.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty jsou v Arménii, kde zítra odehrají utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Zítřejší utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, přeji vám pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: a malého tanečníka nebo tanečnici. Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: úterní odpoledne trávíte ve společnosti Rádia MB, taky právě teď ještě odpoledního úletu. Def Leppard nám startují další hodinu. No a kamarádi, my tu dneska máme už 15. září. Máme tu sice teprve úterý, ale pokud chcete mermo mocí něco oslavit, tak můžete jednak se všema Jolanama, protože holky mají dneska svůj svátek. No ale dneska můžete slavit třeba hlavně jídlem, protože kromě toho, že 15. září je Mezinárodní den demokracie, tak ještě navíc je tu Národní den dvojitýho cheeseburgeru, Národní den lingvin těstovin, Národní den matového likéru a Národní den sírového toastu. Takže tohle všechno dneska můžete zařadit do svého jídelníčku. No a teď se pojďme mrknout, co jsem zařadil do našeho playlistu. Budeme tu mít Sum 41, Hospodský bordel, Dance Nation, Offenbach a tím to rozhodně nekončí. Takže buďte s námi, no a už za chvilku slíbený vaření kuřete. Teď už ale posílám inzerovaný Sum 41 Dopamin. Užívejte.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Tak a je to tady zásadní informace, kterou vám slibuju už od začátku dnešního odpoledního úletu a je to pro všechny kuchtíky, protože my právě teď budeme vařit kuře. No a určitě vás nenapadne, jakým způsobem, protože samozřejmě můžeme ho upéct, můžeme ho uvařit v hrnci, v horkovzdušné fritéze, možná i na sluníčku by to šlo, ale já tu mám ještě jednu a mnohem zajímavější možnost. Dávejte dobrý pozor, protože kuře můžete uvařit třeba tím, že mu nafackujete. Ano, každý úder totiž prý předá masu trochu energie, která se pak přemění na teplo. No a podle jednoho z výpočtů by k upečení kuřete bylo potřeba zhruba 23 tisíc rychlejch facek. A není to jenom teorie. YouTuber Lois Weiss dokonce postavil speciální stroj, na kterým ukázal, že při dostatečně rychlých úderech může tenhle ten princip fakt fungovat. Tak to je jízda. To koukáte co? Půjdeme to vyzkoušet?
1: Jo, ta se na panečku.
2: Rádio MB.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Špatný signál?
7: My jsme všude. Radio MB.

0: Kamarádi, my se pomalu, ale jistě budeme loučit. My se totiž blížíme k 16. hodině, no a už se můžeme začít těšit na zítra. Nejenom samozřejmě na odpolední úlet, ale právě zítra už pro mladoboleslavské bruslaře startuje nová extraligová sezóna a vyrážíme do českých Budějovic, takže si opět konečně trochu zafandíme, no a budeme klukům držet palce. Doufám, že už máte zarezervované svoje místa v hospůdce, pěkně s kamarády u plátna nebo u televize. No a v pátek už se sejdeme pěkně ve Škoenergo aréně a v prvním ostrým domácím extraligovým zápase vyzveme Energii Karlovy Vary. Takže se nám to rozjíždí, je čas tedy vytáhnout dresy, šály a rozcvičit hlasivky. Bude to potřeba. Teď už ale hlasivky budete trénovat s Romanem, protože ten za malou chvíli dorazí do studia a tady za mikrofonem mě vystřídá. Mějte se tedy skvěle, užívejte úterní den a těším se na slyšenou zase zítra se 14. Tak ahoj.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A u zpráv vás vítám. Už koncem srpna byla v Benátkách nad Jizerou dokončena rekonstrukce školní jídelny základní školy Pražská. Od 1. září tak jídelna opět plně slouží svému účelu. Slavnostní otevření se ale uskuteční zítra od 15 hodin. Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejdostupnější elektromobil. Cena modelu Epic ve verzi 40 se slabší baterií začíná na 659 tisících. Je tak o 120 tisíc korun níže než dosud základní model Epic 55. Celkem automobilka nabízí 4 elektrické modely. Vedle Epicu je to Elroq, Enyaq a Peak.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes představí na hřišti Třince. Hrát se bude třetí kolo MOL Cupu. Začátek je v 16:30. Ve Vlašimi hraje od 17 hodin Liberec. Tolik zprávy, přeju hezký poslech.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jo, je to tady, máme krátce po 16. hodině a na rádiu MB posloucháte hodinu s Romanem. Dnes je docela pěkně, ale přesto zima se nám neúprosně blíží a s ní i přechod na zimní čas. Letos ale změna přijde o něco dříve než například loni. Připadne totiž na nejdřívější možné datum. V neděli 25. října se vrátíme v čase, ač jen o hodinu. Ano, je to tak, ve 3 ráno nastane zlom, trojka se jako kouzlem změní ve dvojku a my prožijeme 3. hodinu raní celou znovu. Těšíte se na zimu, až si budeme vařit čajíček, až nám třeba krásně nasněží a budeme stavět sněhuláka, až tu budou dušičky a také Halloween, až bude chodit Mikuláš, no a pak přijdou samotné Vánoce. To je takové to krásné na zimě, jasně že jo. Potom je tu ta druhá verze, že je hnusné, sychravé počasí a že jsme pořád nemocný. Tak já doufám, že ta zima, která je před námi, že to bude ten první případ. Já se třeba těším i na takovou maličkost, až vytáhnu vánoční hrnky a udělám si kafíčko se šlehačkou. Samozřejmě to nafotím, dám to na Instagram, no a to pro mě bude začátek Vánoc. Ovšem, než tu bude zima, musíme si užít také podzim, no a právě na podzim nás čekají 7. narozeniny Rádia MB. Mám tu další informace, přidám je za malou chvíli, teď se vracíme k muzice. Hezké úterý!
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pěkný úterní den, včera jsme o tom mluvili, že přesně za 2 měsíce tu budou 7. narozeniny Rádia MB. Znamená to, že dnes už jsou to necelé 2 měsíce a my už známe jména všech partnerů, kteří do toho jdou s námi. Na Facebooku se můžete podívat na banner, na kterém jsou právě všichni naši parťáci a my jim za to velmi děkujeme. Právě díky nim můžeme uspořádat skvělý večer, pozvat výborné kapely a pořádně si to užít. Samozřejmě užít si to můžete i vy všichni, kteří nás občas anebo pravidelně posloucháte, všichni, kteří se rádi baví a kteří si rádi užijí narozeninovou show a všechno, co k ní patří. 14. listopadu se vidíme v KD Bezno. Berte úplně všechny a pojďte si to užít s námi. Jestli třeba někdo od vás slaví v závěru roku svátek nebo narozeniny, tak i tohle může být zajímavý dárek třeba pro něj. Klidně nám o tom dejte vědět a my mu na pódiu moc rádi poblahopřejeme a třeba i předáme nějaký ten dárek. Není problém. Slaví Rádio MB, to znamená, že my úplně všichni, ale proč ještě další jednotlivce nepotěšit, že jo? Takže www.ticketlife.cz, tam se prodávají lupeny na 7. narozeniny Rádia MB. Hezky si to naplánujte, hoďte si to do diářů a těšte se společně s námi. My jsme to pojali i tak, že za ten dlouhý celý rok si takovou narozeninovou show prostě zasloužíte úplně všichni. Proto lupeny na 5 skvělých koncertů a také ten doprovodný program, myslíme, jsou za skvělou cenu. Takže jo, věřím, že za necelé 2 měsíce u toho budete s námi a že se v Bezně vidíme.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Hezké odpoledne, vypadá to, že na drábské světničky ještě vyrazit nemůžeme. Otevření se znovu posouvá, protože opravy brzdí nestabilní podloží. Přitom ještě před několika týdny to vypadalo, že se turisté na oblíbené drábské světničky vrátí už koncem září. Teď je ale jasné, že si budou muset počkat déle. Lesy České republiky termín dokončení oprav posunuli až na konec října letošního roku. Nevadí, já myslím, že je spousta dalších míst, na které můžeme vyrazit. Na procházku, hele, třeba na Chlum, je to kousek, je tam krásně, do Českého ráje nebo někam k jezeru. Já myslím, že teď na podzim bude všude hezky, jak to zase bude hrát barvami. A jeden takovej nápad pro vás mám. Třeba v pátek se můžete projít v okolí Valečova, tam je to taky moc hezký, a večer si užít koncerty, protože tam dorazí kapely Dimitri a Doga. Lupeny vám bude rozdávat zase David zítra v dopoledním rozjezdu, tak třeba zkuste štěstí a zkuste vyhrát. Kdyby to neklaplo, no tak to koupíte, no třeba na místě nebo na www.vstupnafest.cz. Právě David s vámi bude už za malou chvíli, těší se, já se na vás také budu těšit zítra odpoledne, mějte se krásně a mějte pohodový zbytek odpoledne, krásný večer.
1: Radio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Klaudianově nemocnici v Mladé Boleslavi se uchází 9 zájemců. 8 z 9 nabídek je nižších než předpokládaná hodnota zakázky. 1,136 miliardy korun bez daně. Lhůta pro podávání nabídek skončila v pátek. Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v nemocnici. Většinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 000 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Karlových Varů a Třince dnes zahájí nový ročník Tip Sport Extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Boleslav se zítra představí na ledě Českých Budějovic. Zprávy končí, pojďme opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Pár minut po 17. hodině vás zdravím a vy ladíte Rádio MB. Je tu tedy podvečer, který už pomalu zavírá pracovní den a otevírá prostor pro všechno, co přijde dál. Ať už právě míříte domů, sedáte do auta, anebo si konečně dopřáváte chvíli klidu, zůstaňte s námi. Je 15. září, léto už pomalu předává slovo podzimu, ale dnešní podvečer ještě rozhodně nemusí být žádná nuda. Krásné teploty, krásný den, sluníčko a nás čeká skvělá muzika, dobrá nálada, ale samozřejmě i to, co se děje kolem nás. Tak zůstaňte naladěni na Rádiu MB. Já jsem rád, že jste právě teď s námi.

Kde končí signál, my začínáme.

cara que quiera ver miedo postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

Pouštíte si Rádio MB, já vám přeji krásný poslech a přátelé, pozor, objevují se upozornění na to, že děti si s umělou inteligencí povídají o věcech, které by možná rodičům nikdy neřekli. No a rodiče často vůbec netuší, co všechno dítě chatbotovi prozradí. To je zvláštní doba. Dřív dítě přišlo ze školy, zavřelo se v pokoji a rodič nevěděl, co tam dělá. Dneska se dítě zavře v pokoji, povídá si s umělou inteligencí a rodič pořád neví, co tam dělá. Akorát tam teď sedí ještě jeden člen rodiny, který není vidět a ten o dítěti možná ví víc než rodiče. No já mám úplně husí kůži, co říkáte? Pojďme si radši zahrát muziku. Rádio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: úterý 15. září, tady je Rádio MB. Mimochodem v Bolce máme důvod letos slavit. A bude slavit jedna velká místní dáma. Moderní Škoda Octavia slaví 30 let. První generace se představila v roce 1996 a sériová výroba začala právě tady u nás v Mladé Boleslavi. No a za těch 30 let se z ní stalo auto, které člověk pozná skoro podle zvuku zavírání dveří. No a víte, co je zajímavý? Jak rychle se některé věci mění. Když přišla první oktávka, lidi řešili, jestli má auto klimatizaci a rádio. Dneska řešíme, jestli auto samo zaparkuje, samo zabrzdí, samo najde cestu a jestli mu vůbec musíme ještě vůbec něco říkat. Tak přeju Octavii všechno nejlepší, no a pokud bude slavit dalších 30 let, tak možná už přijede na narozeniny sama a bude autonomní. No, uvidíme. Každopádně teď se loučím, přeji vám hezký zbytek dne a těším se na vás zítra po 9. hodině dopolední.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Na Mladoboleslavském hradě byla otevřena nová stálá expozice věnovaná venkovu od 70. let 18. století do poloviny 20. století. Muzeum Mladoboleslavská přichází s moderní instalací s interaktivními prvky. Expozice je rozdělena na tři části. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s modernizací na dálnici D10 na trase Praha-Liberec. Na necelých 4 kilometrech mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice kompletně nový povrch. Práce za 118 milionů korun bez DPH mají být dokončeny 5. října.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty jsou v Arménii, kde zítra odehrají utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Zítřejší utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, přeji vám pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizzachryste, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizzachryste, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachryste.cz nebo přes aplikaci. Radio.

děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku, Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál?
2: My

0: někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Radio Mbeth.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi. We are here.